za žádnou cenu nesmíš ohlédnout se zpátky. Za žádnou cenu, bohužel. Za žádnou cenu nesmíš ohlédnout se zpátky.